Tak, to je na blogu, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se trefíte, když se tr